0: Àwọn kan rìn kiri inú ayé yìí. They are blessing like jackass.
1: Àwọn tó ń jẹ́ ìlú kúgbà
0: yìí. Ìbùkún náà máa ń jí.
1: The only still blessing.
0: Ẹ kẹ́m bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ fẹ́
0: yọ. Èyí tẹ́ ẹ máa ń já ìrẹ́
1: gbà. No blessing like jackass.
0: Ẹ bá ń gbére mi.
1: Release my blessing.
0: Wọ́n jí oyún nínú ẹnìkan.
1: They still don't put pregnancy.
0: Wọ́n ti jí marriage ẹ lomi.
1: They still don't put marriage.
0: Wọ́n ti jí ayọ̀ ẹ lomi.
1: They still don't put joy.
0: Ẹ̀yin ají ògo.
1: You bless snatchers.
0: Ẹ̀yin ají ìbùkún.
1: You bless snatchers.
0: Ẹ jẹ́ gbé padà.
1: Release my own.
0: Mo gbà padà.
1: I take it back.
0: Oh, yeah. Iwọ ìjákulẹ̀
1: yóò disappointment
0: ní ìkórìtà
1: òkè. At the end of success.
0: Jáde!
1: Lẹ́gẹ̀ omi ọ̀yọ́. Iwọ ìjákulẹ̀
0: ní ìkórìtà
1: ìlànà.
0: Olè
1: jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde,
0: jáde. Ẹ gbàdúrà.
1: Pray.
0: Iwọ ogun tó le.
1: You don't have battle.
0: Tó ń le aláàánú lára
1: mi. Ó
0: yá jáde lára
1: mi.
0: Iwọ ogun tó le. Tó ń le olùrànlọ́wọ́. Jáde. Oya oya. Ma jáde. Ogun tó le. Tó ń le aláàánú. Ma jáde. Ma jáde.